0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Brna na Pop Mese.
2: Zdravím posluchače Rádio 1.
3: Tady Tomino Kellar, dramaturg Mezinárodního hudebního festivalu Pop Mese v Brně. Rád bych vás pozval na velodrom a pavilon EBVV v Pisárkách v Brně, kde se bude konat náš krásný hudební mezinárodní festival 6. až 8. srpna. Nejenže máme pestrý hudební program, který najdete na popmese.cz, ale máme i off program, kde nabízíme diskuzní pořady, jako je Roast, nebo Voxpod, nebo podcasty Deníku N a Rádia Wave. Doporučuji sledovat naše sociální sítě a najdete nás i na popmese.cz. Lístky jsou stále v prodeji. Hey, Billy, you there?

8 hodin 18 minut, já jsem Paula Kordová, posloucháte Radio 1, právě nám dohrála Charlie XCX a Billie Eilish s písničkou Guess a teď už Tokyo Drift, písnička Světlice.